semi dialisi. Republiky strojní, rdeči byli vzameny. Jsem sám krydem i dal vysí. Poznám prdekovsko se šíka, u Titu vidím le malíka. Najbu kýpec ali slíka, mi pogleda ne zamíka. Ni bilo me na pogrebu,